0: Európskej únii každý rok predčasne umierajú 100 000 ľudí v dôsledku znečistenia ovzdušia. Zlá kvalita ovzdušia totiž môže spôsobiť kardiovaskulárne ochorenia, ochorenia dýchacích ciest a dokonca aj rakovinu. Niektoré znečisťujúce látky môžu poškodiť našu DNA, iné zas znižujú kvalitu vody a pôdy a škodia ekosystémom. Hlukové znečistenie, ktoré je v mestách čoraz bežnejšie, má takisto vážne dôsledky. Nielenže ovplyvňuje kvalitu spánku a úroveň stresu, ale má tiež významné dlhodobé účinky na zdravie. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto epizóde sa pozrieme na to, čo robí Európska únia na zníženie znečistenia ovzdušia a hluku a tým na ochranu nášho zdravia a životného prostredia. Hlboký nádych a ide sa na to. Boj proti znečisteniu ovzdušia a hlukovému znečisteniu neprebieha izolovane. Je súčasťou širšieho rámca environmentálnej politiky Európskej únie. Tá vychádza zo zmluv o Európskej únii, pričom jej cieľom je chrániť naše zdravie, zachovávať prírodné zdroje a podporovať udržateľný rozvoj. Znečistenie ovzdušia a hluk spolu s ochranou klímy, biodiverzity a prechodom na obehové hospodárstvo patria medzi hlavné oblasti tejto environmentálnej stratégie. Jej jadrom je akčný plán nulového znečistenia. Plán Európskej únie, ktorý má pomôcť znížiť škodlivé znečistenie a vytvoriť zdravšiu a udržateľnejšiu Európu. Začnime s kvalitou ovzdušia. Nariadenia Európskej únie sú v tejto oblasti veľmi prísne. Smernica o kvalite okolitého ovzdušia jasne definuje limitné hodnoty pre znečisťujúce látky, ako sú jemné častice, oxidy dusíka a ozón. Od členských štátov vyžaduje, aby neustále monitorovali ich koncentrácie, zverejňovali namerané údaje a v prípade prekročenia limitných hodnôt prijali okamžité opatrenia. V roku 2024 Európska únia zrevidovala svoje normy kvality ovzdušia, aby ich priblížila odporúčaniam Svetovej zdravotníckej organizácie. Ročnú limitnú hodnotu pre jemné tuhé častice, ktoré patria medzi najnebezpečnejšie znečisťujúce látky, napríklad znížila o viac ako polovicu. Pre hlavné znečisťujúce látky stanovila národné emisné limity a prijala osobitné pravidlá pre odvetvia, ako je priemysel, poľnohospodárstvo a doprava. K významným zdrojom znečistenia životného prostredia už dlhodobo patrí cestná doprava. V ostatných rokoch preto Únia sprísnila emisné normy pre osobné automobily, dodávky, nákladné automobily a autobusy. Výrazne sa znížili povolené hladiny jemných častíc a oxidov dusíka pre benzínové aj naftové vozidlá. Výnimkou nie sú ani hybridné a elektrické vozidlá. Samozrejme, životné prostredie neznečisťujú len účastníci cestnej premávky. Európska únia preto chce, aby sa aj námorná letecká doprava stali ekologickejšími. V rámci svojej širšej klimatickej stratégie napríklad stanovila postupný prechod na udržateľné paliva. Zrevidovaná smernica o priemyselných emisiách zas pomôže tiež obmedziť emisie z veľkých priemyselných zariadení a poľnohospodárskych podnikov. Nové predpisy nadobudnú platnosť v roku 2026. A čo hluk? Hoci je neviditeľný, spôsobuje rovnaké škody a rovnakým spôsobom zhoršuje našu kvalitu života. Jeden z 5 Európanov žije v oblastiach, kde je hladina hluku považovaná za nebezpečnú. Najčastejším zdrojom hluku je pritom doprava. Dlhodobé vystavenie hluku môže viesť k stresu, poruchám spánku a kardiovaskulárnym ochoreniam. Hluk dokonca ruší aj voľne žijúce zvieratá. Smernica o environmentálnom hluku z roku 2002 vyžaduje, aby členské štáty vypracovali mapy hluku a akčné plány na zníženie hluku. K určitému pokroku už v tomto smere došlo, ale zďaleka nie je dostatočný. Európska únia si preto v rámci akčného plánu nulového znečistenia stanovila cieľ, že do roku 2030 zníži podiel ľudí vystavených dlhodobému hluku o 30%. Bez ďalších opatrení sa však tento prísny termín sotva podarí dodržať. Európska únia tiež prijala osobitné limity hluku pre cestnú, železničnú a leteckú dopravu, ako aj pre pracovné zariadenia používané vo voľnom priestranstve, aby sa tak pokúsila znížiť hlukové znečistenie. V tomto procese zohráva dôležitú úlohu aj Európsky parlament, pretože pomáha posilňovať uvedené predpisy. Dlhodobo presadzuje prísnejšie normy kvality ovzdušia, lepšiu kontrolu ich dodržiavania a ambicióznejšie ciele. Okrem toho zohral kľúčovú úlohu aj pri reakcii na kauzy, napríklad na emisný škandál Volkswagenu. Presadzoval tiež jasné označovanie hlučnosti aut a prísnejšie limity hluku. Pred nami je však ešte stále veľa práce. Preto Európska únia čoraz intenzívnejšie pracuje na znížení znečistenia ovzdušia aj hlukového znečistenia. Cieľom je dosiahnuť čisté ovzdušie, tichšie ulice a zdravší život pre nás všetkých. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: Európsky parlament ima kľúčnú úlohu zaštiti práva potrošača u Európskoj únii. Budući da Unija broji više od 450 milijuna potrošača, bitno je osigurati pravedno postupanje, transparentnost i sigurnost na tržištu. No koja su njihova prava i kako su zaštićeni? Prava potrošača su temeljna načela koja vama kao potrošaču osiguravaju pravedno postupanje i zaštitu na tržištu. U Europskoj uniji ta prava nisu samo skup ideala, nego i zakona koji potrošačima osiguravaju zaštitu. Jedan od glavnih doprinosa Europskog parlamenta je direktiva o pravima potrošača. Njezin je cilj uskladiti zakone o zaštiti potrošača diljem država članica. Uz to, njome se osigurava da potrošači imaju pristup jasnim i istinitim informacijama o kupljenim proizvodima u trgovinama ili na internetu. Direktiva pokriva razne aspekte, od opisa proizvoda i cijena do opcija dostave i prava na otkazivanje. Započnimo pregled ključnih prava potrošača u Europskoj uniji s pravom na pristup jasnim i transparentnim informacijama. Bilo da kupujete proizvod ili plaćate uslugu, prodavač ili pružatelj usluge mora vam pružiti ispravne i razumljive informacije o tom proizvodu ili usluzi. To uključuje detalje o njima, cijenu, sve poreze ili naknade i uvjete transakcije. Potrošači uživaju i pravo odustajanja, poznato i kao rok za predomišljanje. Njime se potrošačima omogućuje da se predomisle i povuku iz ugovora u roku od 14 dana od primitka proizvoda ili prihvaćanja usluge. Moguće je također odustati od kupnje bez davanja objašnjenja. I još jedno ključno pravo je dvogodišnje zakonsko jamstvo. Ukratko, prodavač vam u slučaju neispravnosti ili neistinitog opisa proizvoda mora besplatno popraviti ili zamijeniti taj proizvod do 2 godine nakon trenutka kupnje. To jamstvo vrijedi za sve proizvode kupljene u Europskoj uniji. Među prioritetima Unije je i sigurnost potrošača. Prema Uredbi o općoj sigurnosti proizvoda, koja je 2023. stupila na snagu, proizvodi koji se prodaju državama članicama moraju zadovoljavati stroge sigurnosne standarde kako bi se osiguralo da ne ugrožavaju zdravlje potrošača. To se odnosi na sve proizvode, od igračkih elektronike do kozmetike i kućanskih aparata. Ako se ustanovi da proizvod nije siguran, Unija raspolaže mehanizmima za njegovo povlačenje s tržišta, a potrošači su primjereno obaviješteni o mogućim rizicima. I na kraju treba spomenuti naša digitalna prava. S porastom internetske trgovine i digitalnih usluga, Europska unija poduzela je mjere za zaštitu osobnih podataka i privatnosti potrošača. Općom uredbom o zaštiti podataka utvrđena su pravila o tome kako poduzeća i organizacije postupaju s osobnim podacima. Zahvaljujući njima, potrošači imaju više kontrole nad svojim osobnim podacima te zajamčeno odgovorno i sigurno korištenje podataka. Što to znači za europske potrošače? Konkretno, to znači da možete kupovati s povjerenjem, znajući da vas pravila o pravima potrošača štite i da vam osiguravaju pravedno postupanje, transparentnost i sigurnost na tržištu. Osim toga, ta vam pravila omogućuju da donosite informirane odluke prilikom kupnje proizvoda ili plaćanja usluga, a ako nešto pođe po zlu, možete se pozvati na svoja prava. Sretan vam svjetski dan prava potrošača! Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju. internetskom radiju Europskog parlamenta.
2: De transatlantische slavenhandel bestond meer dan 400 jaar lang. Het is een zwarte bladzijde in de menselijke geschiedenis die ruim 15 miljoen mensen trof. Het was een driehoekshandel tussen Europa, West-Afrika en Amerika en hoewel deze vanaf het begin van de jaren 1800 geleidelijk werd afgeschaft, zijn de gevolgen ervan ook nu nog voelbaar. De racistische ideologieën die mensen vroeger gebruikten om de slavenhandel te rechtvaardigen en in stand te houden, geven nu nog steeds vorm aan discriminerende houdingen en gedragingen. In deze podcast herdenken we de slachtoffers van slavernij en de transatlantische slavenhandel en onderzoeken we hoe dit duistere hoofdstuk in de geschiedenis de wereld om ons heen blijft beïnvloeden. Laten we beginnen door terug te keren in de tijd. In de 18e eeuw was Haiti een Franse kolonie in het hart van de Caraïben, waar tot slaafgemaakte Afrikanen onvoorstelbare ontberingen doorstonden. Ze kwamen voornamelijk uit West-Afrika en werden gedwongen lange uren te werken. Ze hadden te kampen met verwondingen, ziekte, geweld en wijdverspreide ondervoeding. Het was in deze periode dat het verlangen naar vrijheid opflakkerde onder het Haitiaanse volk, naar aanleiding van de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap van de Franse Revolutie. Maar de kolonie werd een slagveld voor concurrerende koloniale machten, zoals Spanje en Groot-Brittannië, die verschillende politieke groeperingen steunden om hun eigen belangen te dienen. Te midden van deze onrust ontpopte de voormalige slaaf Toussaint Louverture zich als een prominente leider. Hij bracht de Haitianen op de been voor de revolutionaire strijd die plaatsvond tussen 1791 en 1804. De Haitiaanse revolutie werd een succes. De Haitianen wonnen hun onafhankelijkheid van Frankrijk en Haiti werd het eerste land dat werd gesticht door voormalige slaven. Dit historische moment betekende niet alleen het einde van de slavernij in Haiti. De invloed ervan was ver voorbij de kusten van het eiland merkbaar en droeg uiteindelijk bij aan de afschaffing van de transatlantische slavenhandel.
0: Laten we nu weer vooruitspoelen naar het heden. Elk jaar, op 25 maart, is het internationale dag voor de herdenking van de slachtoffers van slavernij en de transatlantische slavenhandel. Op deze dag staan we stil bij de wreedheden die zijn gepleegd en eren we de mensen die geleden hebben en gestorven zijn als gevolg van de meedogenloze slavenhandel. Deze herdenkingsdag is ook een gelegenheid om jongeren bewust te maken van de gevaren van racisme en vooroordelen. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, verwoordde het als volgt.
3: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
2: Miljoenen Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen werden verhandeld over de Atlantische Oceaan. Ze werden weggerukt van hun families en thuislanden, wat hun gemeenschappen verscheurde. Ze werden ontmenselijkt en tot koopwaar gereduceerd. De geschiedenis van de slavernij is een geschiedenis van lijden en barbaarsheid die de slechtste kant van de mensheid blootlegt. Maar tegelijkertijd is het een geschiedenis van ontzagwekkende moed die mensen op hun best laat zien. Te beginnen met de tot slavernij gedwongen mensen die zich verzetten, zelfs toen ze alles tegen zich hadden, en later met de abolitionisten die zich uitspraken tegen deze gruwelijke misdaden. En toch achtervolgt de nalatenschap van de transatlantische slavenhandel ons tot op de dag van vandaag. Er loopt een rode draad van de eeuwen van koloniale uitbuiting tot de sociale en economische ongelijkheden van vandaag. In het witte superioriteitsdenken dat vandaag de dag weer opleeft, kunnen we de racistische stereotypen herkennen die gepopulariseerd zijn om de onmenselijkheid van de slavenhandel goed te praten. Racisme is de nalatenschap van slavernij en het is aan ons allemaal om deze te bestrijden.
0: Onderwijs speelt een essentiële rol bij de bestrijding van racisme en vooroordelen. Daarom legt de VN zoveel nadruk op het belang van onderwijsinitiatieven. Toekomstige generaties moeten leren wat de oorzaken en gevolgen waren van de slavernij en welke lessen we uit deze duistere periode hebben geleerd. Zo is het gebruik van de juiste woordenschat cruciaal om mensen voor te lichten en het bewustzijn te vergroten. Daarom gebruiken sommige historici tegenwoordig steeds minder vaak de term slaven en hebben ze het eerder over slaafgemaakten of tot slaafgemaakte mensen. Ze doen dit om de nadruk te leggen op de menselijkheid die dit vredesysteem van slavernij probeerde af te pakken.
4: Daarnaast zijn er initiatieven zoals het UNESCO-project Roots of Enslaved Peoples, dat in 1994 van start ging, en de Internationale Dag voor de Herdenking van de Slachtoffers van Slavernij en de Transatlantische Slavenhandel. Hiermee worden inspanningen geleverd om de geschiedenis en de gevolgen van de transatlantische slavenhandel en slavernij op het wereldtoneel te verkennen. Bovendien hebben de Verenigde Naties de periode van 2015 tot 2024 uitgeroepen tot het internationaal decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Het doel is om de uitdagingen aan te pakken waar mensen van Afrikaanse afkomst nog steeds mee worden geconfronteerd, zoals institutioneel racisme en discriminatie. Dit internationaal decennium is erop gericht de eerbiediging van de mensenrechten te bevorderen, de bijdrage van mensen van Afrikaanse afkomst te vieren en de wettelijke kaders voor de bestrijding van racisme te versterken.
2: In juni 2020 werd het Europees Parlement de eerste internationale instelling die de transatlantische slavenhandel en slavernij erkende als misdaden tegen de menselijkheid. In een resolutie die met een zeer grote meerderheid werd aangenomen, drongen de parlementsleden er bij de instellingen en landen van de Europese Unie op aan gevallen van onrecht en misdaden tegen de menselijkheid die zich in het verleden tegen zwarte mensen en mensen van kleur hebben voorgedaan, officieel te erkennen. Ook onderwijs nam in deze resolutie een belangrijke plaats in. Zo bevat de tekst onder andere de aanbeveling om de geschiedenis van zwarte mensen en mensen van kleur op te nemen in leerplannen. Daarnaast organiseert het Europees Netwerk tegen Racisme nu elk jaar rond 25 maart, in samenwerking met de parlementsleden en de Europese Commissie, de Week tegen Racisme en voor Diversiteit. Het doel daarvan is onder meer om de nakomelingen van tot slaafgemaakte mensen op financieel, sociaal-cultureel en psychologisch vlak schadeloos te stellen.
4: De geschiedenis van de slavernij en de blijvende nalatenschap ervan in de vorm van racisme hebben vandaag de dag nog steeds een invloed op de samenleving. Het is van vitaal belang dat we het verleden niet vergeten en dat we activisten herdenken zoals Toussaint Louverture, die de strijd tegen de slavernij in Haiti aanvoerde. Via onderwijs en samenwerking, zowel op internationaal als op Europees niveau, worden inspanningen geleverd om racisme te bestrijden, het bewustzijn te vergroten, gelijkheid te bevorderen en een inclusievere en eerlijkere samenleving te creëren voor iedereen.
2: Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
5: Hvad tænker du på, når du hører ordet parlament? For nogle er det første parlament, de kommer til at tænke på, Europaparlamentet. For andre er det snarere det nationale parlament. Og så er der også folk, der bliver forvirret og kommer til at blande dem lidt sammen. Men bare rolig. Her er en hurtig hjælp til at forstå det hele meget bedre. I Lissabon-traktaten fra 2007 blev der for første gang skrevet noget om, hvilken rolle de nationale parlamenter spiller i EU. Og den rolle er faktisk ikke så lille endda. De nationale parlamenter kan for eksempel kontrollere udkast til EU-lovgivning for at se, om de overholder nærhedsprincippet. Med nærhedsprincippet menes der princippet om, at EU ikke skal blande sig, når det drejer sig om anliggender, som EU-landene selv kan klare enten på centralt, regionalt eller lokalt plan. Målet med det princip er at være så tæt på borgerne som muligt. Europaparlamentet og de nationale parlamenter i EU finder i fællesskab ud af, hvordan de tilrettelægger og skaber et godt og regelmæssigt samarbejde. Samarbejdet antager mange forskellige former, og formændene for de enkelte nationale parlamenter og Europaparlamentet mødes hvert år for at drøfte det. I Europaparlamentet er det formandskonferencen, som er ansvarlig for alt, hvad der har med forbindelserne med de nationale parlamenter at gøre. Formandskonferencen består af parlamentets formand og formændene for de politiske grupper. Den har også en repræsentant for dem, der ikke tilhører nogen af de politiske grupper, de såkaldte løsgængere. Denne repræsentant har dog ikke stemmeret. Men det er ikke den eneste konference, der er vigtig i denne sammenhæng. Både i de nationale parlamenter og i Europaparlamentet er der udvalg, som fokuserer på europæiske anliggender. Medlemmerne i de udvalg mødes regelmæssigt i konferencen af de europæiske parlamenters Europaudvalg, også kaldet COSAC. Formålet med COSAC er at samle nationale parlamentarikere fra Europa for at drøfte aktuelle europæiske anliggender og de nationale parlamenters rolle i EU. COSAC kan vedtage konklusioner og bidrag, som dog ikke er bindende for de nationale parlamenter. Møderne i COSAC afholdes 2 gange om året. De nationale parlamenter og Europaparlamentet deltager i møderne med en delegation på op til 6 medlemmer. Derudover kan parlamenterne i de lande, som kandiderer til EU-medlemskab og andre europæiske nationale parlamenter deltage som observatører. Det gælder for eksempel Ukraines parlament. Europaparlamentet har også et direktorat for forbindelse med de nationale parlamenter, der fungerer som et informationscenter. Direktoratet leverer oplysninger til Europaparlamentet om de nationale parlamenter. Det repræsenterer også Europaparlamentet i administrative samarbejdsnetværk mellem parlamenter. Desuden står det for forbindelserne med de embedsmænd, der repræsenterer de nationale parlamenter i Bruxelles, og det er i tæt forbindelse med disse parlamenters administrationer. Derudover offentliggør parlamentets direktorat for forbindelser med de nationale parlamenter en årsberetning om forbindelserne mellem Europaparlamentet og de nationale parlamenter i EU. Årsberetningen giver et udførligt overblik over samarbejdet mellem parlamenterne og over udviklingen i samarbejdet mellem de forskellige nationale parlamenter i EU-landene. Endelig støtter Europaparlamentet aktivt 2 store netværk, som letter samarbejdet mellem de forskellige parlamenter. Det første er den interparlamentariske EU-informationsudveksling, eller IPEX. Dette netværk består navnlig af en platform for udveksling af oplysning og dokumenter om EU mellem de nationale parlamenter og Europaparlamentet. Det andet store netværk, som er det sidste lange navn, vi vil introducere i denne omgang, er det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation. Det fungerer som en kanal til at sende anmodninger om oplysninger, når et parlament gerne vil vide mere om politik og praksis i andre europæiske lande. Som du nok kan høre, arbejder Europaparlamentet tæt sammen med de nationale parlamenter i EU-landene. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcasts på Europarl Radio.
6: Kujutage ette olukorda, kus õpilased ja õpetajad saavad Euroopa Liidu liikmesriikide vahel lihtsa vaevaga liikuda, et uusi kogemusi hankida ja oma silmaringi avardada. Euroopa haridusruumi loomisega teeb Euroopa Liit tööd just sellise olukorra kujundamise nimel. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid parem õigusloome. Tänases saates räägime sellest, kuidas Euroopa Liit plaanib hariduse kättesaadavust parandada ja liidu õpirände programmides osalemist lihtsustada. Euroopa haridusruumi eesmärk on suurendada õpirännet ja koostööd ning muuta liikmesriikide haridussüsteemid vastupidavamaks ja kaasavamaks. Üks Euroopa haridusruumi olulisi osi on õpirände edendamine. Eesmärk on kõrvaldada õpirännet raskendada võivad takistused, nagu raha, teabe ja keeleoskuse vähesus ning üleliigne paberimajandus. Kõigepealt räägime aga, kuidas selle algatuse loomiseni jõuti. Esimest korda kiitsid liikmesriikide juhid Euroopa haridusruumi idee heaks 2017. aastal Göteborgis toimunud sotsiaaltippkohtumisel. Seejärel hakkasid Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu nõukogu plaani pidama, milline Euroopa haridusruum täpsemalt olla võiks. Nad soovisid, et lastele antaks juba väikesest peale kaasavas ja võrdõiguslikus keskkonnas kvaliteetset haridust. Lisaks tuleks haridusvaldkonnas teha tihedemat koostööd, et täiskasvanutel oleks võimalik tegeleda elukestva õppega. Haridus peaks samuti käima kaasas digi- ja rohepöördega, et valmistada tänased õppurid ette tuleviku probleemide lahendamiseks. Euroopa haridusruum annab liikmesriikidele võimaluse teatavates hariduse aspektides koostööd teha, aga jätab neile samal ajal kontrolli oma haridussüsteemi üldise toimimise üle. Iga Euroopa Liidu liikmesriik vastutab oma territooriumil elavate inimeste koolitamise eest ise. Aastate jooksul on Euroopa Liit aga palju ära teinud hariduse piiriülese kättesaadavuse parandamiseks. Näiteks võib tuua Bologna protsessi kohaldamiseks loodud Euroopa kõrgharidusruumi, samuti rahastusprogrammi Erasmus Plus, mille eesmärk on haridust õpirände kaudu ajakohastada, ja Kopenhaageni deklaratsiooni, mis suurendas koostööd kutsehariduse valdkonnas. 2010. aastal pandi hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö raamistikus paika haridusvaldkonna eesmärgid järgmiseks 10 aastaks. 2020. aastaks mõni eesmärk saavutati, mõnda kahjuks mitte. Näiteks suurenesid nii alusharidus saavate laste arv kui ka kõrghariduse edukas omandamine. 2018. aastal tehtud uuringus leiti aga, et samal ajal oli suurenenud väheste põhioskustega 15-aastaste noorte osakaal. Kuigi hariduse ja koolituse kvaliteedi parandamisel ei ole kõiki eesmärke saavutatud, on Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlament ühte meelt, et kaalul on palju. Elukestev õpe peab valmistama praegused ja tulevased kodanikud aktiivseks ühiskondlikuks eluks ette ja suurendama nende võimet kriisidele vastu panna. Samuti peaks elukestev õpe võimaldama neil rohe- ja digipöördes osaleda. 8. maini kestab Euroopa oskuste aasta. Selle Euroopa Liidu kampaania eesmärk on anda inimestele oskused, mida on vaja hea töökoha leidmiseks ja aidata Euroopa ettevõtjatel tulla toime oskustööjõu nappusega. Kampaania jooksul korraldatakse üle kogu Euroopa tuhandeid üritusi, mille keskmes on oskuste arendamine. Euroopa Parlamendi 2021. aasta uuringus leiti, et nägemus Euroopast kui haridusruumist on olnud Euroopa lõimumisprotsessi lahutamatu osa juba teisest maailmasõjast peale. Sellest tulenevalt toetab Euroopa Parlament ühtse Euroopa haridusruumi loomist. Samal ajal rõhutab parlament, et seda tuleb piisavalt rahastada. Ainult nii on haridus ja Euroopa Liidu õpirände programmid kõigile õppuritele võrdselt kättesaadavad. Euroopa Liidu kõige tuntum õpirände algatus on Erasmuse programm. 2014. kuni 2020. aastani pakkus Erasmus Plus õpirände võimalust rohkem kui 4 miljonile inimesele. 2021. kuni 2027. aasta programmiga jätkatakse hariduse, koolituse, noorte ja spordi rahastamist ning loodetakse, et perioodi lõpuks on jõutud koguni 12 miljoni osalejani. Uuendatud Erasmuse programmiga soodustatakse elukestvat õpet. Samuti toetatakse näiteks Euroopa ülikoolide võrgustike ja Euroopa üliõpilaspileti algatust. Praegu on eesmärk suurendada kaasatust ja muuta protsess õpirändes osalejate jaoks võimalikult lihtsaks. Sport kuulub nüüd programmi põhistruktuuri ja programm ise kasutab rohkem digitehnoloogia võimalusi. Peale selle toetatakse uusi teadmiste valdkondi. Näiteks algatusega Discovery You pakutakse noortele võimalust oma silmaringi avardada rongiga Euroopas ringi reisides. Nagu näha, teeb Euroopa Liit pidevalt tööd liidu elanike õpivõimaluste parandamiseks. Töö käib olemasolevate programmide ajakohastamise ja uute algatuste loomise kallal. Programmid nagu Erasmus Plus peaksid ka edaspidi aitama eurooplastel õpirändes osaleda ja loomingulisemalt mõtelda. Euroopa haridusruum aga peaks aitama kaasa ebavõrdsuse ja hariduslike puudujääkide vähenemisele. Hariduse kättesaadavuse parandamiseks tuleb teha pidevat tööd. Seda tehakse nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikides kohapeal. Euroopa Parlament aitab sellele kaasa nii haridusteemaliste arutelude kui ka uute õigusaktide vastuvõtmisega. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate veebisaidilt Europarl Raadio.
7: Време е да гласуваме. Между 6 и 9 юни тази година милиони граждани на Европейския съюз ще гласуват на европейските избори и така ще помогнат за оформянето на неговото бъдеще. Европейският парламент е единственият пряко избиран орган на Съюза, а европейските избори са едно от най-мащабните демократични събития в света. Тази поредица от подкастове обясняваме какво трябва да знаете за предстоящите избори за Европейски парламент. В днешния епизод ще ви представим системата за гласуване на европейските избори. На всеки 5 години европейските граждани избират членовете на Европейския парламент, които да ги представляват. Тази година ще бъдат избрани 720 евродепутати или с 15 депутати повече в сравнение с 705-те членове на настоящия парламент. Всяка страна излъчва различен брой евродепутати въз основа на принципа на регресивната пропорционалност. Това означава, че страните с по-голямо население избират по-голям брой членове на Европейския парламент, а всеки депутат от по-голяма страна представлява повече хора, отколкото депутат от по-малка страна. Минималният брой на членовете на парламента от дадена държава е 6, а максималният – 96. Процесът на гласуване на европейските избори до някъде се различава в отделните държави членки, но основните принципи са едни и същи. В много страни от Съюза хората могат да гласуват за политическа партия или коалиция, за отделни кандидати или за двете. Европейските избори използват системата за пропорционално представителство, което означава, че броят на местата, които една партия печели в Европейския парламент, е пряко пропорционален на броя на гласовете, които партията получава. А кой може да гласува? За да участвате в европейските избори, трябва да сте граждани на държава членка на Европейския съюз и да отговаряте на изискването за възраст във вашата страна. В повечето страни от Съюза възрастта за гласуване е 18 години. В Австрия, Белгия, Германия и Малта хората могат да гласуват от 16 годишна възраст, а в Гърция минималната възраст за гласуване е 17 години. Освен това, гражданите на Европейския съюз, пребиваващи в друга държава членка, имат право да гласуват или в своята страна по произход, или в държавата на пребиваване, но всяко лице може да използва своя глас само на едно място. Как протича гласуването на европейските избори? Когато отидете да гласувате, ще видите списък с политически партии или коалиции, всяка с предварително подбрани кандидати. Можете да изберете партията или коалицията, за която искате да гласувате, като поставите във вашата бюлетина знак за предпочитанието си до наименованието на тази партия или коалиция. Важно е да се отбележи, че когато гласувате за дадена партия, вашият глас косвено допринася за избора на отделните членове на Европейския парламент от тази партия. Партиите имат предварително подбрани кандидати в реда, в който ще бъдат избрани, въз основа на броя на гласовете, които партията получава. В някои държави обаче имате избор и можете да гласувате за предварително определената листа или да заявите предпочитание за конкретни кандидати от тази листа. След като гласуването приключи, гласовете се броят и делът на всяка партия за местата в Европейския парламент се определя спрямо дела на получените гласове. Това гарантира, че всички политически партии са представени пропорционално на равнището на подкрепа, която са получили от гласоподавателите. Вашият глас ще реши кои членове на Европейския парламент ще ви представляват при изготвянето на нови закони и ще повлияе на подбора на Европейската комисия. Бъдещите решения ще се отразят на вашето ежедневие и на ежедневието на хората в целия съюз. Нека никога не приемаме демокрацията за даденост. Тя е колективно постижение и съответно колективна отговорност. Всеки един от нас трябва да поеме своята роля. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
8: Transatlantický obchod s otroky je temnou a bolestivou kapitolou lidských dějin. Trval přes 400 let a postihnul více než 15 milionů lidí. Byl součástí takzvaného trojúhelníkového obchodního systému mezi Evropou, Západní Afrikou a Amerikou. Sice byl na počátku 19. století zrušen, přesto můžeme vnímat jeho následky i v současnosti. Rasistické ideologie, kterými lidé ospravedlňovali obchod s otroky a udržovali ho v chodu, pořád sytí dnešní diskriminační postoje a chování. V tomto podcastu si připomínáme oběti otroctví a transatlantického obchodu s otroky. Ptáme se, jak tato temná kapitola historie ovlivňuje náš současný svět a společnost. Nejdřív si uděláme malý výlet do minulosti. V 18. století bylo Haiti, ostrov v srdci Karibiku, francouzskou kolonií. Zotročení Afričané, kteří pocházeli především ze západu kontinentu, tu byli vystaveni nepředstavitelným útrapám. Zažívali hodiny dřiny, zranění, nemoci, násilí, také byli často podvyživení. V této době se i na Haiti dostaly ideály francouzské revoluce. Rovnost, svornost, bratrství. A probudili u místních lidí touhu po svobodě. Kolonie se však stala místem bojů, kde se proti sobě postavily konkurenční koloniální mocnosti, které podporovaly různé frakce a prosazovaly své vlastní zájmy. V této pohnuté době zde v letech 1791 až 1804 probíhala revoluce. Jejím vůdcem se stal bývalý otrok Toussaint Louverture a vedl své souputníky na cestě za svobodou a nezávislostí. Revoluce se zdařila. Haitský lid získal na Francii nezávislost a Haiti se stalo první zemí založenou bývalými otroky. Tento dějinný okamžik nejenže znamenal konec otroctví na Haiti, ale měl odezvy i daleko za jeho hranicemi a nakonec přispěl ke zrušení otroctví jako takového. A teď se vrátíme zpět do současnosti. Každý rok si 25. března připomínáme oběti otroctví. To je den, který OSN vyhlásilo za Mezinárodní den památky obětí otroctví a transatlantického obchodu s otroky. Vzpomínáme na krutost, která otrokářství provázela a vzdáváme poctu těm, kteří kvůli obchodu s otroky trpěli a zemřeli. Nabízí nám příležitost, abychom mladé lidi varovali před nebezpečím rasismu a předsudků. Generální tajemník OSN Antonio Guterres se k tomu vyjádřil jasně.
3: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
8: Miliony afrických dětí, žen a mužů byly prodány jako zboží přes Atlantik. Vyrvali je z jejich rodin a z vlasti, rozvrátili jejich komunity, jejich tělo bylo bráno jako komodita a bylo jim upíráno samotné lidství. Dějiny otroctví jsou příběhem utrpení a barbarství, v němž se lidstvo předvedlo ve své nejstrašnější podobě. Najdeme v nich ale také příběhy dechberoucí odvahy, kdy se jednotlivci zachovali jako skuteční hrdinové. Počínaje samotnými zotročenými lidmi, kteří se postavili nepředstavitelným překážkám, až po ty, kteří bojovali za zrušení otroctví a nebáli se proti zločinnému systému otevřeně vystoupit. Stopy transatlantického obchodu s otroky však můžeme vnímat dodnes. Od staletí koloniálního vykořisťování můžeme nakreslit přímou spojnici k současným sociálním a hospodářským nerovnostem. Snadno rozpoznáme i rasistické výroky, které s oblibou používají ti, kteří znovu oživují šovinistické ideje o nadřazenosti bílé rasy, chtějí racionalizovat obchod s otroky a omlouvat jeho nehumánost. Je na nás všech, abychom proti pozůstatku otroctví v podobě rasismu bojovali. V boji proti rasismu a předsudkům je naprosto zásadní vzdělávání. OSN proto přikládá velký význam vzdělávacím iniciativám, které budoucí generace učí o příčinách a důsledcích otroctví a předává zkušenost, kterou si lidstvo z tohoto temného období odneslo. Pokud máme lidi úspěšně vzdělávat a chceme, aby o tomto tématu věděli, musíme používat vhodný slovník. Proto historikové v posledních letech přestali používat slovo otrok a místo něj zavedli výraz zotročení lidé. Poukazují tím na to, že se otrokářský systém pokusil svým obětem odepřít samotnou lidskost. OSN spustilo různé iniciativy, které zkoumají dějiny a dopad transatlantického obchodu s otroky a otroctví na celém světě. Patří mezi ně projekt UNESCO Roots of Enslaved Peoples, čili Cesty z otročených národů, který byl spuštěn v roce 1994, nebo právě březnový Mezinárodní den památky obětí otroctví a transatlantického obchodu s otroky. Kromě toho OSN vyhlásila roky 2015 až 2024 za Mezinárodní dekádu lidí afrického původu. Cílem je řešit problémy, s nimiž se lidé afrického původu stále setkávají, například systémový rasismus či diskriminaci. Projekt má proto prosazovat respekt k lidským právům, vyzdvihnout přínos lidí afrického původu a zlepšit právní rámec pro boj proti rasismu.

0: dnešní epizodě podcastu Z džungle žargonu se podíváme na jeden ze základních kamenů, na nichž stojí fungování Evropské unie, takzvané smlouvy o EU. Možná už je znáte, ale pojďme si říct trochu víc o tom, o čem vlastně jsou a proč jsou tak důležité. Smlouvy o EU jsou právně závazné dohody uzavřené mezi všemi členskými státy EU. Stanoví základní pravidla, jak EU funguje, co může a co ne, a kdo o čem a jak rozhoduje. Země, která podepíše smlouvu o EU, se zavazuje, že se bude řídit pravidly v ní obsaženými. Jinými slovy, že se bude řídit právem Unie, spolupracovat s ostatními státy Unie a podílet se na práci společných orgánů, jako je Evropský parlament. Povinnosti uvedené ve smlouvách jsou závazné. Všechny státy je musí dodržovat. Kromě nich ale EU vydává i nezávazné texty, mezi něž patří politická prohlášení a doporučení. Ta udávají směr její činnosti v budoucnu. Nelze je ale vymáhat soudně. Příběh Evropské unie je příběh několika zemí, které se po válce rozhodly spojit a vybudovat mír a prosperitu. Všechno to začalo v 50. letech 20. století, nedlouho po konci druhé světové války. Byla to jednoduchá, za to silná myšlenka. Pokud země ekonomicky spolupracují, je mnohem méně pravděpodobné, že spolu zase začnou bojovat.
1: První přelomovou smlouvou byla v roce 1957 Římská smlouva, nazývaná také Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství. Jejím smyslem bylo navázat pevnější vztahy mezi evropskými ekonomikami a odstranit překážky, které stály v cestě vzájemnému obchodu. Hlavním cílem bylo vytvořit společný trh, v němž by se volně pohybovali lidé, služby a peníze. Nešlo ještě o založení Evropské unie, jak ji známe dnes, ale byl to důležitý základ.
0: O několik desetiletí později, v roce 1992, přišla zásadní změna – Maastrichtská smlouva. Známá také jako smlouva o Evropské unii. To byl okamžik, kdy se Evropská unie oficiálně zrodila. Už nešlo jen o ekonomickou spolupráci. K ní přibyla unie politická. Připravila také půdu pro zavedení jednotné měny eura a přišla s konceptem unijního občanství. To znamená, že lidé už nejsou jen občany svého státu, ale i občany Evropské unie jako takové a mají tak právo žít, pracovat a chodit k volbám kdekoliv na jejím území.
1: V následujících letech pak EU dál rostla a vyvíjela se. V roce 1997 byla podepsána Amsterdamská smlouva. Přinesla jednak změny, jež Unii pomohly lépe fungovat a jednak ji připravila na vstup nových členů. Také svěřila více pravomocí Evropskému parlamentu, čímž se Unie stala demokratičtější a odpovědnější vůči svým občanům.
0: A v roce 2007 přišla Lisabonská smlouva. Lze ji považovat za zatím poslední aktualizaci pravidel fungování EU. Zjednodušila rozhodování, posílila roli Evropského parlamentu i národních parlamentů, dodala Unii větší transparentnost a dala jí stálého předsedu Evropské rady a vysokého představitele pro zahraniční věci. Jinými slovy, silnější vedení na mezinárodní scéně.
1: Evropský parlament mezinárodní smlouvy nesepisuje, ale v jejich vzniku hraje důležitou úlohu. Je hlasem občanů Evropské unie a řadu změn, jež smlouvy přinášejí, musí právě on nejdříve schválit. Postupem času dali smlouvy parlamentu větší moc při tvorbě právních předpisů, v rozhodování o rozpočtu EU nebo volbě vedení Evropské komise. Parlament se podílí i na změnách smluv. Ty vyjednávají vlády členských států, ovšem parlament má poradní hlas a musí k ním zaujmout vlastní stanovisko.
0: Podtrženo sečteno. Smlouvy o EU stojí za vším, co Evropská unie dělá. Jsou to závazné dohody, které určují, jak unie funguje. Od obchodu a peněz, přes klimatickou politiku, až po demokratické principy,
1: a mění se spolu s tím, jak se mění sama Evropská unie. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.

Vítejte u další epizody podcastu Historie a fakta, ve kterém podrobně rozebíráme klíčové momenty evropských dějin a také to, co pro Evropu znamenaly. Dnes se zaměříme na Maastrichtskou smlouvu, jeden ze stěžejních milníků evropské integrace. Povíme si také, jak ji později doplnili Amsterdamská a Nizská smlouva. Nezapomeneme ani na historický kontext a události v době, kdy tyto smlouvy vstoupily v platnost. Také si ukážeme, čeho se díky těmto smlouvám Evropské unii podařilo dosáhnout.

Abychom mohli plně porozumět významu Maastrichtské smlouvy, musíme si nejprve připomenout historický kontext. Počátky Evropské unie sahají do období krátce po zničující druhé světové válce. Vlády evropských států chtěly stůj co stůj zabránit dalším ozbrojeným konfliktům a napadlo je, že k dlouhodobému míru by mohla vést ekonomická spolupráce. V této víře založili v roce 1951 Evropské společenství uhlí a oceli. Na něj v roce 1957 navázala další dvě uskupení, konkrétně Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii. Obě tato uskupení jsou ukotvena v tzv. Římských smlouvách. Dalším významným krokem byl v roce 1986 jednotný evropský akt, který měl do roku 1992 v rámci Evropského hospodářského společenství vytvořit jednotný trh. Ten by znamenal volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu. Koncem 80. let však země Evropského hospodářského společenství začaly pociťovat, že bude zapotřebí ještě užší spolupráce, a to nejen na ekonomické, ale také politické úrovni. Maastrichtskou smlouvu, oficiálně smlouvu o Evropské unii, podepsalo 7. února 1992 ve stejnojmenném městě na jihovýchodě Nizozemska všech 12 zemí tehdejších evropských společenství. V platnost vstoupila 1. listopadu 1993 poté, co ji všechny země ratifikovaly. Smlouva představovala milník hned v několika ohledech. Především formálně založila Evropskou unii a z Evropského hospodářského společenství vytvořila soudržnější a ucelenější uskupení. Další podstatnou novinkou bylo zavedení občanství Evropské unie. Díky tomuto novému konceptu se mohou občané na území členských států svobodně pohybovat a pobývat. Také mají právo v jakékoliv členské zemi Evropské unie volit a kandidovat ve volbách do místních zastupitelstev či Evropského parlamentu. To pomáhá mezi lidmi posílit pocit evropské identity a jednoty. Jedním z nejdůležitějších bodů Maastrichtské smlouvy byl plán na vytvoření hospodářské a měnové unie. To ve výsledku znamenalo, že vznikla společná měna, kterou je euro. Jejím cílem bylo upevnit ekonomickou stabilitu a usnadnit obchod a cestování mezi členskými státy unie. Maastrichtská smlouva založila Evropskou unii postavenou na třech pilířích. První pilíř pokrývá oblasti působnosti bývalých evropských společenství a týká se hospodářské, sociální a environmentální politiky. Druhý pilíř se stává ze společné zahraniční a bezpečnostní politiky, která má zajistit jednotné vystupování na mezinárodní scéně a bezpečnostní strategii. Třetí pilíř zahrnuje spravedlnost a vnitřní věci a zaměřuje se na spolupráci v oblasti vymáhání práva, soudních záležitostí a imigrační politiky. Smlouva také výrazně posílila úlohu Evropského parlamentu, neboť zavedla postup spolurozhodování, který rozšířil jeho legislativní pravomoci. V mnoha oblastech tak od té doby parlament rozhoduje společně s radou. Kromě toho získal parlament větší kontrolu nad Evropskou komisí, neboť schvaluje či zamítá navrhované kandidáty na předsedu či předsedkyni komise a také její celkové složení. V neposlední řadě parlamentu připadly silnější pravomoci, co se týče rozpočtu. Tyto změny v kompetencích parlamentu pomohly k tomu, aby byl rozhodovací proces celé Evropské unie transparentnější a lépe odrážel vůli občanů.

Maastrichtskou smlouvu později doplnili Amsterdamská a Nizská smlouva. Amsterdamská smlouva byla podepsána 2. října 1997 a v platnost vstoupila 1. května 1999. Jejím cílem bylo zefektivnit orgány Evropské unie a připravit je na budoucí rozšíření. Také zavedla koncept takzvané posílené spolupráce. Díky ní může skupina členských států v určitých oblastech společně postupovat i v případě, že se ostatní státy aktuálně nechtějí přidat. Tato flexibilita byla naprosto zásadní vzhledem k tomu, jak se Unie rozšiřovala a jednotlivé státy měly různé potřeby a zájmy. Amsterdamská smlouva do práva Unie začlenila sociální aspekty, čímž zdůraznila význam sociálních práv, zaměstnání,

Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. A Evropská unie díky němu může na mezinárodní scéně jednotně vystupovat. Amsterdamská smlouva navíc evropské instituce reformovala tak, aby byly efektivnější a posílila úlohu Evropského parlamentu tím, že určila více oblastí, ve kterých spolu rozhoduje. Niská smlouva byla podepsána 26. února 2001 a v platnost vstoupila o 2 roky později. Vznikla primárně proto, aby Evropskou unii připravila na zatím největší rozšíření v historii, kdy v roce 2004 přistoupilo 10 nových států. Smlouva upravila váhu hlasů v radě, pozměnila složení Evropské komise a rozšířila počet oblastí, v nichž se hlasuje kvalifikovanou většinou. Tyto změny bylo nutné zavést proto, aby rozhodovací procesy Unie zůstaly efektivní i poté, co se zvýší počet členských států.

0: Počuli ste už niekedy o podpredsedoch Európskeho parlamentu? Už len z názvu ich funkcie je zrejmé, že v parlamente zohrávajú dôležitú úlohu a že sú významnými politickými osobnosťami. Viete však, kto konkrétne sú podpredsedovia Európskeho parlamentu, čo robia a ako sú volení? Všetko sa začína voľbami, rovnako ako v prípade predsedu parlamentu. Európske voľby sa konajú každých 5 rokov, ale parlament volí svojho predsedu a podpredsedov každého 2,5 roka. Podpredsedovia sa volia na prvú polovicu legislatívneho obdobia parlamentu hneď po júlových európskych voľbách. Druhé voľby sa konajú o 2,5 roka neskôr v januári v polovici legislatívneho obdobia. Voľba nového podpredsedu či podpredsedničky sa môže uskutočniť aj v prípade, že sa jedno z podpredsedníckych miest v priebehu funkčného obdobia uvoľní. To sa môže stať napríklad vtedy, ak sa súčasný podpredseda presunie na inú politickú funkciu vo svojej krajine alebo v inej inštitúcii Európskej únie. K podobnej situácii došlo napríklad v januári 2023, keď bol za podpredsedu Európskeho parlamentu zvolený Mark Angel z Luxemburska. Nahradil grécku podpredsedničku Evu Kailiovú, ktorá bola vylúčená z parlamentu po škandále s praním špinavých peňazí a korupciou. Kandidátov na podpredsedu môžu nominovať politické skupiny alebo skupina, ktorá zastupuje aspoň jednu dvadsatinu všetkých poslancov Európskeho parlamentu. Za súčasného stavu je teda potrebných minimálne 36 europoslancov. Na zvolenie je potrebná absolútna väčšina. To znamená, že kandidát musí získať viac ako polovicu všetkých hlasov odovzdaných poslancami v tajnom hlasovaní. Podpredsedníckych miest je celkovo 14. Tie môžu byť obsadené hneď v prvom kole, ak uvedenú absolútnu väčšinu hlasov získajú všetci kandidáti. Ak je však počet úspešných kandidátov nižší ako 14, na obsadenie zvyšných miest sa zorganizuje druhé kolo hlasovania za rovnakých podmienok. Ak ani po ňom nie sú obsadené všetky miesta, uskutoční sa tretie kolo. V ňom už však kandidátom stačí relatívna väčšina, čiže zvolení budú tí, ktorí získajú najviac hlasov. V ojedinelých prípadoch, keď viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov, prípadne miesto najstaršiemu z nich. Teraz sa však pozrime bližšie na úlohy a povinnosti uvedených 14 podpredsedov. Predseda či predsednička parlamentu deleguje na svojich 14 podpredsedov rôzne úlohy. Tou hlavnou je pomáhať vedeniu parlamentu, reprezentovať ho a v prípade potreby ho zastúpiť. Podpredsedovia môžu napríklad viesť plenárne schôdze parlamentu. To znamená, že môžu schôdzu otvoriť, prerušiť a ukončiť. Okrem toho zabezpečujú poriadok v rokovacej sále, udeľujú slovo, vyhlasujú rozpravy za skončené, umožňujú hlasovanie o rôznych otázkach a oznamujú výsledky hlasovania. Podpredsedovia môžu parlament zastupovať aj na medzinárodnej scéne, pri slávnostných príležitostiach a v administratívnych, právnych a finančných záležitostiach. Často ide napríklad o návštevu krajín mimo Európskej únie alebo stretnutia so zástupcami iných orgánov či inštitúcií. Podpredsedovia spolu s predsedom a tzv. Kvestormi tvoria predsedníctvo parlamentu. To stanovuje pravidlá, ktoré zabezpečujú, aby všetko v parlamente fungovalo hladko. Predsedníctvo tiež pripravuje návrh parlamentného rozpočtu a rozhoduje o administratívnych, organizačných a personálnych otázkach. Pri voľbe členov predsedníctva sa poslanci snažia zabezpečiť, aby podpredsedovia a kvestori do značnej miery odrážali rozloženie politických skupín v parlamente. V tomto podcaste sme sa venovali zásadnej úlohe, ktorú zohrávajú podpredsedovia Európskeho parlamentu. Viac informácií o iných dôležitých pozíciách v parlamente, napríklad o funkcii predsedu, predsedníctva a kvestorov, sa dozviete v ďalších dieloch nášho podcastového seriálu V džungli Eurožargónu. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: Zdraví je to nejcennější, co máme. Je zcela nezbytné pro náš běžný život, naši produktivitu, naše hospodářství a zdraví lidé tvoří šťastnou a jednotnou společnost. Podporovat ve všech členských státech veřejné zdravotnictví je proto jednou z hlavních priorit Unie. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto podcastu si povíme o tom, co Evropská unie dělá, aby posílila vnitrostátní zdravotní systémy a zvýšila jejich udržitelnost.
2: Není pochyb, že v Evropské unii fungují jedny z nejlepších systémů zdravotní péče na světě. Její občané se dožívají čím dál vyššího věku a jejich zdravotní stav je mnohem lepší, než tomu bývalo dříve. To je rozhodně dobré znamení. Evropské zdravotnictví má ale stále co zlepšovat. Zdravotní péče je mnohdy velmi nákladná. Přístup k lékům i novým zdravotnickým přístrojům je omezený a v neposlední řadě se objevují i nové nemoci a pandemie. COVID otřásl zdravotnickými systémy po celém světě a Evropa nebyla výjimkou. Aby se Unie mohla s pandemií efektivněji vypořádat a být lépe připravená na to, pokud by se podobná krize opakovala, zavedla na období od roku 2021 až 2027 program EU pro zdraví. Cílem tohoto programu, na který se vynaložilo celkem 4,4 miliardy eur, je vypracovávat a zavádět nové právní předpisy pro zdravotnictví. Prostřednictvím tohoto programu chce Unie zajistit, že zdravotnictví bude mít dostatek pracovníků i zásob léčivých přípravků a sektor tak bude na nečekané situace připravený. Program zároveň hodlá zaručit, aby byly léčivé přípravky i zdravotní péče občanům snadno dostupné.
1: Program EU pro zdraví samozřejmě není jedinou iniciativou, která se veřejným zdravím zabývá. Unie vypracovala komplexní strategii, podle které má být ochrana veřejného zdraví začleněna do všech oblastí politiky. Tento přístup je známý jako zdraví ve všech politikách. Dobrým příkladem je strategie od zemědělce ke spotřebiteli, která podporuje produkci udržitelných a zdravějších potravin. Další ukázkou může být akční plán vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy, jenž má za úkol vytvořit pro nás čistší a zdravější podmínky k životu. Evropská unie dokonce provozuje vlastní agenturu, která má na starosti ochranu našeho zdraví. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí. A jak všichni víme, prevence je mnohdy účinnější než léčba. Jedním ze způsobů, jak nemocem předcházet, je očkování. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová v červnu 2025 na celosvětovém summitu o zdraví zdůraznila, jak důležité očkování doopravdy je.
3: The European Union has been a global leader in health.
2: Evropská unie je ve zdraví a v přístupnosti očkování světovým lídrem. A Evropský parlament v tomto ohledu soustavně prosazuje větší, lepší a spravedlivější investice. Jsme si totiž vědomi, že zdraví je základem, o který se opírá všechno ostatní. Mír, prosperita i stabilita. Preventivní opatření Evropské unie se však neomezují pouze na očkování. Zahrnují dále třeba boj proti antimikrobiální rezistenci. Bakterie, viry, houby a paraziti se adaptují na léčivé přípravky a ty na ně přestanou působit. Unie se dále snaží řešit zdravotní problémy jako kardiovaskulární onemocnění, která jsou hlavní příčinou úmrtí v Unii. Užívání drog, alkoholu nebo tabáku zvyšuje riziko srdečních onemocnění, například infarktů. V Evropské unii proto platí předpisy, které požívání určitých látek, zejména tabáku, regulují. Díky těmto předpisům se zvýšily ceny cigaret a na jejich obalech se objevily obrázky, které mají od jejich koupě odradit. počet kuřáků tak výrazně klesl.
1: Dalším zdravotním problémem, kterému Evropská unie aktivně předchází, je rakovina, která je druhou nejčastější příčinou úmrtí ve členských státech. Unie chce zabránit rozvoji nádorových onemocnění jejich včasným odhalováním a výrazně zvýšit počet preventivních screeningů. Počet lidí, kteří rakovině podlehnou, by se tak mohl snížit. Kardiovaskulární onemocnění a rakovina mají celkově v Evropské unii na svědomí nejvíce úmrtí. Mezi lidmi ve věku od 15 do 29 let ale situace vypadá trochu jinak. U této věkové skupiny jsou nejčastější příčinou úmrtí vnější faktory, jako jsou nehody. Na druhém místě je pak sebevražda. K té se mladí lidé často uchylují kvůli špatnému duševnímu zdraví. Psychické problémy ale nedoléhají jen na mladou generaci. V Evropské unii se s nimi potýká přibližně 84 milionů lidí. Kvůli těmto znepokojivým číslům přikládá Unie duševnímu zdraví velký význam a snaží se vytvářet pohodovější atmosféru ve všech oblastech života, ať už doma, ve škole nebo v práci. Kromě toho vybízí členské země, aby v oblasti péče o duševní zdraví poskytovaly nové služby, například zřizovaly komunitní centra.
2: Unie se stará také o dodávky léčivých přípravků. V březnu 2025 navrhla Evropská komise akt o kriticky důležitých léčivech. Jeho účelem je posílit výrobu a dodávky léčivých přípravků prostřednictvím snazšího přístupu k financování, zrychlených řízení, zadávání veřejných zakázek a mezinárodních partnerství. Unie dále zřídila Alianci pro kriticky důležité léčivé přípravky, na kterou je možné se obrátit pro radu, jak dodávky léčivých přípravků zlepšit. Pod záštitou Aliance spolupracují zúčastněné strany z členských zemí, klíčové firmy, občanské spolky a vědecká obec. A v neposlední řadě v Unii operuje také Evropská agentura pro léčivé přípravky. Sídlí v Amsterdamu a usnadňuje vývoj léčivých přípravků, sleduje jejich bezpečnost, schvaluje jejich uvedení na trh a poskytuje informace zdravotnickým pracovníkům.
1: Kromě vývoje účinných léčivých přípravků a podpory zdravotnictví jako takového, je samozřejmě nezbytné začlenit do zdravotní péče i moderní technologie. Celá Unie momentálně prochází digitální transformací a snaží se sjednotit své systémy zdravotní péče. Zavádí proto do praxe elektronické zdravotní záznamy, telemedicínu, nositelná zařízení, mobilní aplikace, analýzy dat a další digitální nástroje. Angažuje se ve využití digitálních technologií, biotechnologií a elektronického zdraví. To vše proto, aby zdravotnictví v Unii bylo i nadále udržitelné, moderní a aktuální. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament.
4: Alexei Navalny was awarded the European Parliament's 2021 Sakharov Prize for Freedom of Thought. The award, named in honor of the Soviet physicist and political dissident Andrei Sakharov, was established in 1988 to give recognition to individuals and organizations that defend human rights and fundamental freedoms. Navalny, Russia's most prominent voice of opposition, known for exposing corruption and being an ardent critic of President Vladimir Putin, died under mysterious circumstances on the 16th of February 2024 in a remote Arctic penal colony. Born in 1976, Alexei Navalny was a lawyer, blogger, and political activist. He came to international prominence for organising protests against the Russian government, running for office, and pushing for anti-corruption reforms. He was Putin's fiercest critic. He was arrested in mid-January 2021 when he returned to Russia after recovering from being poisoned with the nerve agent Novichok. Navalny spent over a month in Berlin's Charité University Hospital between August and September 2020 and was in intensive care for most of that time. Once he had recovered, he tracked down the people he believed had played a role in poisoning him. Pretending to be a security official, he managed to dupe a state agent into admitting that a chemical poison was used. Navalny accused the Russian government of being responsible for the poisoning, but it denied the allegations. During the second plenary session of October 2021, the European Parliament declared Alexei Navalny the winner of the 2021 Sakharov Prize for Freedom of Thought, following an earlier decision by the Conference of Presidents and Political Group Leaders. During the announcement of the winner, Heidi Hautala, Vice President of the European Parliament, said,
5: "Alexei Navalny has showed great courage in his attempts to restore the freedom of choice to the Russian people. For many years, he has fought for human rights and fundamental freedom in his country. This has cost him his freedom and nearly his life. On behalf of the European Parliament, I call for his immediate and unconditional release."
4: Following the awards ceremony in December 2021, David Sassoli, who was the European Parliament President at the time, said,
6: "Questo premio Sakharov oggi...
4: Today, this Sakharov Prize also means that the European Parliament is firmly calling for Alexei Navalny's immediate and unconditional release." These words fell on deaf ears, as did the numerous appeals the EU made to the Russian authorities. Navalny, who was initially being held in the Vladimir region, east of Moscow, was transferred to Karp in Siberia in December 2023. He was found dead on the 16th of February in the prison where he was being held on a 19-year sentence over charges that were widely considered to be politically motivated. On the 28th of February, just 12 days after Navalny's death, his wife, Yulia Navalnaya, addressed the European Parliament during its plenary session in Strasbourg. She was visibly moved as she said,
7: "If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator. You have to stop being boring. Putin is the leader of an organized criminal gang. You and all of us must fight the criminal gang. And the political innovation here is to apply the methods of fighting organized crime, not political competition. Not diplomatic notes, but investigations into the financial machinations, not statements of concern, but a source of mafia associates in your countries for discreet lawyers and financiers who are helping Putin and his friends to hide money."
4: In the debating chamber, European Parliament President Roberta Metsola said,
8: "This House and its members condemn his killing in the strongest possible terms. It is a crime that deserves an international and independent investigation. The world is owed justice."
4: In a resolution, the European Parliament strongly condemned the murder of Alexei Navalny and gave its full support to Yulia Navalnaya in her determination to continue his work, stressing that the people of Russia cannot be confused with the warmongering and autocratic regime of the Kremlin. MEPs expressed their solidarity with all those in Russia and beyond who, despite the brutal repression and the severe personal consequences, continue to find the courage to speak the truth. This podcast is available in all 24 official EU languages and Russian. You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.

0: Představte si tuto situaci. Jste na začátku rušného týdne, všechno máte zorganizované, naplánovali jste si jídlo, připravili rozpočet a nakoupili jste všechno, co budete potřebovat. Nebo aspoň skoro všechno. Protože s jednou věcí jste nepočítali. S menstruačními pomůckami. Jsou nezbytné, drahé a často se dají těžko sehnat. Miliony žen, dívek a osob, které v celé Evropě menstruují, mají každý měsíc problém si je pořídit. A právě to je menstruační chudoba. Znamená to nedostatečný přístup k menstruačním pomůckám a hygienickým zařízením. A i když se může zdát, že se jedná jen o soukromý problém, situace je složitější. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě se zabýváme tím, jak Evropský parlament řeší menstruační chudobu.
1: Termín menstruační chudoba označuje nedostatečný přístup k bezpečným a cenově dostupným menstruačním pomůckám, hygienickým zařízením, ale také k informacím o menstruaci. Jedná se o vážný, ale často přehlížený problém, který podle odhadů postihuje 10% menstruujících žen a dívek v celé Evropské unii. V České republice se to například jen ve věkové kategorii od 12 do 18 let týká necelých 40 tisíc dívek. Obecně menstruační chudoba postihuje zejména ženy a dívky v nízkopříjmových domácnostech, osoby bez domova, uprchlíky, osoby se zdravotním postižením a transgender, nebinární a intersexuální osoby, které mají menstruaci. Pandemie COVID-19 tento problém ještě zhoršila. Omezení volného pohybu v tomto období narušila dodavatelské řetězce, což v některých oblastech způsobilo, že se menstruační pomůcky staly nedostatkovým zbožím.
0: Často opomíjeným aspektem menstruační chudoby je dopad na životní prostředí. Většina hygienických vložek obsahuje až 90% plastů, což znamená, že se rozkládají 500 až 800 let. Tampóny mají často plastové aplikátory a plastové mnohdy bývají i obaly u jednotlivě balených tampónů. Tyto plasty a vůbec nesprávně likvidované běžné jednorázové pomůcky plní skládky a znečišťují životní prostředí.
1: Další problém podílející se na menstruační chudobě je zdanění. Pro menstruační pomůcky neexistuje v Evropské unii jednotná sazba DPH. Mnoho zemí nastavilo na menstruační pomůcky velmi vysokou daň, neboť je považují za luxusní zboží a nikoli za základní zdravotnické potřeby. Jedná se o takzvanou tamponovou daň.
0: Představte si studentku, která tráví semestr v Irsku. Z menstruačních pomůcek by tam neplatila žádnou DPH. Kdyby ale potom jela na další semestr do Maďarska, platila by plnou základní sazbu DPH ve výši 27%. V České republice by ji čekalo zdanění ve výši 21%, což je v Evropské unii jedno z nejvyšších. DPH zásadně zvedá konečnou cenu menstruačních pomůcek, což může u osob s nízkými příjmy vyvolat úzkosti a nejistotu, zda si každý měsíc budou moci pomůcky dovolit. Dokonce se mohou dostat do situace, kdy si musí vybrat mezi tím, jestli si koupí menstruační hygienické potřeby nebo jídlo.
1: V roce 2022 proto Evropská unie pozměnila směrnici o DPH, aby členským státům umožnila na menstruační hygienické výrobky uplatňovat snížené nebo nulové sazby DPH. Před touto změnou činila minimální sazba DPH na toto zboží 5%. Reforma umožnila vládám členských států, aby menstruační hygienické potřeby přesunuly mezi základní zboží a přestali je vnímat jako zboží luxusní. Směrnice Evropské unie o DPH nyní pro menstruační pomůcky umožňuje nulové sazby, nevyžaduje ale, aby je země Evropské unie uplatňovaly. Mnoho zemí v úsilí o snížení nákladů na menstruační výrobky zaostává. I proto se nejvíce ohrožené osoby s problémy stále potýkají.
0: Menstruační chudoba sice není výslovnou prioritou evropských programů financování. Některé fondy ale nepřímo podporují aspoň související iniciativy. Z programu Erasmus Plus byl například financován projekt Vzděláváním v oblasti menstruačního zdraví za lepší život. Do tohoto projektu jsou zapojeny organizace z Litvy, Polska a Španělska. Hlavním cílem je sdílet zkušenosti a metody práce s mladými lidmi ohroženými vyloučením nebo se zdravotním postižením. Snaží se také o to, aby veřejnost pochopila otázku menstruačního vyloučení. Dále propaguje gynekologické zdraví a tvoří účinné sociální kampaně. Česká republika přišla s dílčím řešením na státní úrovni. V lednu 2026 začala platit nová vyhláška, díky níž budou od nového školního roku menstruační potřeby součástí vybavení toalet na všech základních, středních i vyšších odborných školách. Programy tohoto typu mají reálný hmatatelný dopad, ale zůstávají izolované a nejsou součástí specializovaného celounijního programu proti menstruační chudobě.
1: Evropský parlament se rozhodl tento problém přinést do širšího povědomí veřejnosti a uznal menstruační chudobu za významnou překážku rovnosti žen a mužů a plné sociální a ekonomické účasti. V usnesení z roku 2021 zaujal parlament jasný postoj. Za prvé naléhavě vyzval členské státy, aby bojovali proti menstruační chudobě tím, že zajistí, aby menstruační pomůcky byly zdarma k dispozici každému, kdo je potřebuje. Parlament také zkritizoval tamponovou daň a vyzval všechny členské země, aby na menstruační pomůcky uplatňovali snížené nebo nulové sazby DPH, jak to umožňuje pozměněná směrnice.
0: Menstruační chudoba byla předmětem celounijní debaty na plenárním zasedání v únoru 2026, kde Evropský parlament přijal zprávu o vypracování nové strategie pro boj proti chudobě, kterou je ještě potřeba odhlasovat. Text navazuje na návrhy předložené parlamentním výborem pro práva žen a rovnost pohlaví.

0: The European Parliament has also worked to increase female representation in politics. In 1979, when it held its first direct elections, and Simone Veil was elected president, only 16% of MEPs were women. Today, that number has risen to nearly 40%, making it one of the most gender-balanced parliaments in the world. Every year, around the 8th of March, the European Parliament holds special debates and events to reaffirm its commitment to gender equality.
1: International Women's Day is not just a date. It is a call to strengthen gender equality. After more than a century, the fight for women's rights is still ongoing, and the European Union has a key role to play. Because progress never happens on its own. It takes people, it takes action.
0: This podcast is brought to you by the European Parliament.
2: Co víte o předsedkyni Evropského parlamentu? Možná víte jen, jak se jmenuje, ale asi tušíte, že je to v Evropské unii velmi důležitá úloha. Pojďme se o tom dovědět více. Vše začíná volbami do Evropského parlamentu. Ty se konají každých 5 let, ale svého předsedu či předsedkyně parlament volí každého 2,5 roku. Tak to ale nebylo vždycky. Až do roku 1979 měli předsedové parlamentu roční nebo dvouleté funkční období. Od roku 1979 se první předseda v daném volebním období parlamentu vybírá v červenci na prvním plenárním zasedání po evropských volbách. Druhé volby předsedy se konají o 2,5 roku později v polovině volebního období parlamentu. Naposledy se takto volilo 16. července 2024, kdy si parlament znovu vybral Robertu Metzlovou na další funkční období do ledna 2027.
3: This will remain the house of every person in Europe.
2: Tento parlament musí i nadále být parlamentem pro všechny v Evropě. Společně musíme tvořit politiku naděje, náš evropský sen. Musíme zhmotnit slib, kterému důvěřovali naši předkové a který je ještě třeba splnit. Po 2,5 letech si stále přeji, aby lidé k tomuto projektu znovu získali důvěru a nadšeně se na něm podíleli. Aby věřili, že náš společný prostor může být bezpečnější, spravedlivější a rovnější. Že společně jsme silnější a lepší. Že naše Evropa musí být pro všechny.
3: And we are better. I believe that ours is a Europe.
2: Jak se ale někdo stane předsedou nebo předsedkyní parlamentu? Kandidáty vybírá jedna z 8 politických skupin parlamentu nebo skupina nejméně 36 europoslanců. Kandidát, který v tajném hlasování získá absolutní většinu hlasů, je jmenován předsedou. Někdy je potřeba, aby proběhlo několik hlasovacích kol. Pokud po 3 kolech z hlasování vítěz nevzejde, konfrontují se v posledním kole pouze 2 poslanci či poslankyně, kteří ve 3. kole získali největší počet hlasů. Vítězem je ten, kdo získá absolutní většinu odevzdaných hlasů a nikoli podle absolutní většiny poslanců. To znamená, že se do celkového počtu nezapočítávají neplatné nebo prázdné volební lístky, ani ty, kde se poslanci zdrželi hlasování. Pro příklad, Roberta Metzolová byla znovu zvolena v 1. kole 562 hlasy z 699 odevzdaných hlasů, přičemž celkem je 720 poslanců. Jedním z jejich prvních úkolů hned od zvolení je předsedat plenárním zasedáním. Předsedkyně totiž zahajuje, přerušuje a ukončuje zasedání. Rozhoduje též o přípustnosti pozměňovacích návrhů, o otázkách položených Radě a Evropské komisi a o souladu parlamentních zpráv s jednacím řádem parlamentu. Udržuje pořádek, uděluje slovo, prohlašuje rozpravy za ukončené, předkládá otázky k hlasování a oznamuje výsledky hlasování. Předsedkyně také odpovídá za dodržování jednacího řádu parlamentu. V této funkci řídí veškeré činnosti parlamentu a zastupuje jej v právních záležitostech. Předsedá také